0: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.
1: Európa 2.
0: This is fresh. Fresh. This is Joel Curry. Whisper.
1: Toto ti hrám